0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Relax Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. října. Tento den roku 1929 se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menšík.
1: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
0: Zemřel v roce 1988 v Brně. Roku 1940 se v Liverpoolu narodil jeden z nejvýznamnějších muzikantů historie, člen Beatles John Lennon. Byl zastřelen před svým domem v New Yorku 8. prosince 1980. Shodou okolností jeho syn Sean přišel na svět také tento den v roce 1975. Roku 1930 poprvé pilotovala transkontinentální let žena. Jmenovala se Laura Ingalls. O 17 let později proběhl první telefonický hovor mezi jedoucím autem a letadlem. Ročník 1950

brutálně zavražděn 11. září 1987 ve svém domě. Roku 1973 se po 6letém manželství rozváděl s manželkou Priscilou král rock'n'rollu Elvis Presley. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 6 hodin 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Chladný pátek přinese nejprve slunce, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě České republiky až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů Celsia, na Moravě ještě teplej 18 stupňů a na horách včera byla předpověď v 1000 metrech 16 stupňů, dnes už jenom 6. No a zatímco my si dáme relax, tak hned po písničce vyrazíme na silnice.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak nejprve jedna dopravní nehoda už byla vyšetřena, odstraněna, dvě osobní auta u Berouna na D5 ve směru do Prahy, už by se mělo jet v pohodě. D7 ve směru na Prahu, 35. kilometr, máme informaci o dopravní nehodě dodávky a nákladního auta, kde by mělo v tuto chvíli probíhat vyšetřování téhleté nehody, 35. kilometr D7 ve směru do Prahy.
0: 94,8 FM 94,8 FM

pokud máte před sebou víkend, samozřejmě, ale nějaký dramatický rozchod, odchod, tak pro vás je ta další písnička Single Soon od Selena Gomez. No a netruchlete, protože je před námi víkend a můžete vyrazit třeba do kavárny nebo do klubu Rádia Relax a tam potkáte nějakou zajímavou protiosůbku.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: vzpomíná na minulý týden pátek, co se dělo minulý pátek, last Friday night, ale to už zahoďme, dnes je pátek jiný, 9. října a my máme pro vás Linkin Park, pokud přemýšlíte, jak se obléknout na dnešní odpoledne, za chvilku předpověď počasí.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Linkin Park, Friendly Fire, tak tomu se říká střelba do vlastních řad. 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Chladný den přináší nejprve slunce, hezké svítání, ale postupně se zatáhne. Zpočátku bude jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě České republiky až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě dnes ještě tepleji 18 stupňů. A my si dáme... ke snídani dvě láhve vína Marka Ztracený.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnic máme dvě upozornění. D7 ve směru na Prahu, 35. kilometr. Nehoda už by měla být odstraněná, provoz jedním pruhem je obnoven. Tam byla dopravní nehoda. Dneska po ránu k dopravní nehodě došlo zhruba před čtvrt hodinou na příjezdu do Prahy na D11. 8. kilometr směrem do Prahy. Osobní auto narazilo do dopravního značení. K místu nehody jede policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: To je cestovatel Manny Chao a zpívá o tom, co všechno mu chutná. Když mu chutná něco v Guatemale, tak říkáme Gustas Guatemala. No a kdyby byl v České republice, co by mu mohlo chutnat u nás? Třeba vepřo knedlo zelo, že by zamontoval do té písničky, anebo krupici by tam taky mohl dát. Lost Frequencies, Tom Odell mají úplně jinou písničku a doufám, že nic nepředpovídají, protože se jmenuje Černý pátek, Black Friday.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Téměř předpisově to vypadá dnes na silnicích, i když kolony jsou, například kolem Berouna D5, anebo pak příjezd D7 tradičně k Praze. Na D11 pozor na 8. kilometru ve směru na Prahu, kde se stala dopravní nehoda. Osobní auto narazilo do dopravního značení.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dnes je pátek 9. října, teď je přesně 7 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Chladný pátek přinese nejprve sluníčko, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě České republiky pak až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů v Čechách, na jižní Moravě až 18 stupňů, na horách už chladněji. Včera ještě meteorologové předpovídali v 1000 metrech na horách 16 stupňů, dnes už jenom 6. No a co se týká hudby, tak je tady hudební pozvánka do kavárny Rádia Relax na hotelu Kladno. Na 90 startujeme dnes i zítra od 21 hodin. Fun Factory.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: bez tebe to prej nemá vůbec žádný smysl. 7 hodin 10 minut, pojďme na silnice.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Na dálnici konkrétně D7 u sjezdu u Buštěhradu a Makotřas se stala dopravní nehoda. Je to ve směru do Prahy zhruba 7. kilometr, 5 havarovaných osobních aut. Na místě už by měly být složky integrovaného záchranného systému.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Se zhuštěným provozem složitějším počítejte na D7 na příjezdu do Prahy. 7. kilometr je to před sjezdem na Kladno, na Buštěhrad, na Makotřasy, kde je v tuto chvíli neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě. 5 osobních aut.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.

0: 7 hodin 28,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí dnes bude chladnější než včera a tak, jak meteorologové předpověděli. Chladný den ale přinese nejprve slunce, až postupně dne během dne se zatáhne. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne od severozápadu oblačnosti bude přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů, na jižní Moravě 18 a na horách v 1000 metrech okolo 6 stupňů. A Kylie Minogue bude už za chvilku. Tak ať nám to sviští do práce, do školy, nebo po práci po noční, ale hlavně pozor taky na D7, kde se stala nehoda 5 osobních aut u sjezdu na Makotrasě ve směru na Prahu. D7 v levém jízdním pruhu. Nehoda 5 aut na 7. kilometru.
1: Relax.

0: Dnes je 9. říjnový den a to je Světový den pošty, který se slaví jako připomínka vzniku Světové poštovní unie, která vznikla v roce 1874 ve švýcarském Bernu. No ale pokud máte nad hlavou ptáčky, kteří táhnou do teplých krajin, tak je taky pozdravujte, protože dnes je taky Světový den tažných ptáků.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. října. Tento den roku 1929 se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menší.
2: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
1: Zemřel v roce 1988 v Brně. Roku 1940 se v Liverpoolu narodil jeden z nejvýznamnějších muzikantů historie, člen Beatles John Lennon. Byl zastřelen před svým domem v New Yorku 8. prosince 1980. Shodou okolností jeho syn Sean přišel na svět také tento den v roce 1975. Roku 1930 poprvé pilotovala transkontinentální let žena. Jmenovala se Laura Ingalls. O 17 let později proběhl první telefonický hovor mezi jedoucím autem a letadlem. Ročník 1944 jsou basák kapely The Who John Entwistle, ale také hvězda reggae music, na Jamajce narozený Peter Tosh. Ten byl brutálně zavražděn 11. září 1987 ve svém domě. Roku 1973 se po šestiletém manželství rozváděl s manželkou Priscilou král rock'n'rollu Elvis Presley.
3: Relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: 7.47, záchranka vyrazila do Hostouně, protože se tam stala před pár minutami dopravní nehoda, a to v ulici Jenečská, ve které osobní auto srazilo chodce.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Na Facebooku Rádia Relax máme video. V Chile 2 dny zpátky 7. října nasněžilo během dne 0,5 metru sněhu, možná skoro až metr. Podívejte se na to. A co vás napadne jako první, když vidíte ty závěje? Tak, vaše myšlenky můžete psát na Facebook Relax Rádia a taky napsat, co byste o víkendu dělali nejraději celý víkend.
1: Relax Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Postouni opatrně projíždějte ulicí Janečská, kde se vyšetřuje dopravní nehoda, srážka osobního auta s chodcem.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Na Kladensku začínají volby, na Kladně si lidé vybírají také senátora a Slaný má podle vedení města dostatek míst v základních i mateřských školách. Pěkné páteční ráno.
2: Relax Radio.
1: Důležitý volební víkend začíná dnes také na Kladensku. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne a lidé rozhodnou o novém složení městských a obecních zastupitelstev. Na Kladně budou vybírat také senátora. V Kačici navíc proběhne obecní referendum. Volit bude možné dnes do 10 hodin večer a znovu v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Stavební práce rekonstrukce 2 pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců v Lounech jsou dokončeny. Nové prostory nyní čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami potřebnými pro výuku. Škola tak získá nové učebny a zázemí, zvýší se její kapacita a zároveň se výrazně zlepší energetický standard budov. Kapacity základních i mateřských škol ve Slaném jsou dostačující, potvrdí starosta Martin Hrabánek.
3: Místo se podařilo najít všem dětem. Některé školy jsou vytíženější, jiné mají větší rezervu. Třeba v mateřské škole Vančurova se v září nepodařilo umístit všechny děti, místo ale našli v ostatních mateřských školách.
1: Ústavní soud odmítl stížnost muže, který neúspěšně zpochybňoval zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých oblastech Národního parku Šumava. Důvodem omezení je ochrana tetřeva hlušce. Muž z Prahy tvrdil, že opatření porušuje jeho ústavní práva, zejména svobodu pohybu a ideologicky motivované.
2: Sport.
1: České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do středních Čech dorazilo výrazné ochlazení. Na Kladně jsme ráno naměřili 6 stupňů Celsia. Na Kladensku se dnes nejvyšší teploty dostanou ke 14 stupňům. Během dne se místy ukáže slunce, večer se ale znovu zatáhne.
0: To byla zahradnice Barča se svými melouny. Kolik jsi vypěstovala letos?
1: 2 melouny.
0: 2 melouny.
1: Mm-hmm.
0: Zasadila jsi sazenici?
1: Ano.
0: Kdy?
1: V červnu už.
0: Červnu? No ne, už, to je nedávno teprve. To tak rychle vyroste, jakože za 3-4 měsíce?
1: Musíš jim zpívat každý ráno a každý večer.
0: Rozvíjej se, poupátko. A fakt jenom 2 melouny? Proč ne třeba 10?
1: Já si myslím, buď je chyba na mojí straně, anebo nemáme tak dobrý podnebí.
0: Uh-huh.
1: Vem si, že jako tady nejsou takový tropy. Takže prostě se mi povedly jenom 2 melouny, no.
0: A venku v přírodě a nebo ve skleníku?
1: Ve skleníku, letos jsem je dala do skleníku.
0: Ve skleníku. Já jsem včera zasadil meloun.
1: Aha.
0: A rovnou vyrostl, asi 3 kilový. Já jsem ho našel doma, jsem ho měl asi 3 měsíce, tak jsem ho zasadil hned na zahradu, jsem ho tam dal.
1: Je.
0: Co se může stát, když otevřu 3měsíční starý meloun?
1: Možná bouchne. Je to se
0: rozdává. Za chvilku bouchne Verona.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Co byste o víkendu nejradši dělali celý víkend, to znamená sobotu, neděli, až do pondělka. Tady píše Dia na Facebooku Rádia Relax. Počítala miliony ve své luxusní vile. Ale ještě to dál pokračuje a jak to pokračuje tím ale a tři tečky, na to se musíte podívat na Facebooku Relax Rádio.
1: Ráno na Relaxu. Relax Rádio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek, nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korun.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Než si budeme zase hrát, pojďme na silnice. Pozor, v Chýni v ulici Družstevní se srazilo osobní auto s autobusem. 7 kilometrů před Prahou ve směru na Prahu na D7 se dnes ráno stala dopravní nehoda 5 osobních aut. Jak to vypadá aktuálně před sjezdem na Kladno, Buštěhrad, Makotřasy, pokud můžete, pošlete info na linku řidičů 606 736 736, jestli je to místo průjezdný, jestli už náhodou to není všechno vyšetřený. A v Praze máme nahlášenou dopravní nehodu před pár minutami. Se stala v ulici Veletržní, kde se srazilo osobní auto s chodcem.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dnes ráno před 7 hodinou se stala dopravní nehoda na D7, 7 kilometrů před Prahou u sjezdu na Makotřasy na Buštěhrad, pak teda na Kladno. Se stala dopravní nehoda, v levém jízdním pruhu se srazilo 5 osobních aut. Tak teď aktuálně neprůjezdný je stále ještě levý jízdní pruh, kde jsou 3 auta, vyšetřuje policie, ale pravým jízdním pruhem úplně v pohodě projedete a taky na Buštěhrad v pohodě odbočíte. Díky za telefonát ze silnice.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Sára i Štefan, kteří mají dneska svátek, a taky klidně Marina, která bude slavit zítra, mohou dorazit do klubu Rádia Relax a oslavit to společně s námi.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud se na D7 blížíte k 7. kilometru ve směru na Prahu, zvolněte, pořád ještě v levém jízdním pruhu. Po nehodě ranních 5 aut se vyšetřuje dál nehoda 3 aut, které tam zůstaly, ale místo je průjezdné. Nově máme nahlášenou dopravní nehodu z Prahy z ulice Petržílkova, to je u Nových Butovic, kde se srazila dvě osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9. října je přesně 9.
1: Na Rakovnicku se prodávají nejlevnější paliva z celých středních Čech a hasiči ráno vyprostili uvízlou vrtnou soupravu.
2: Relax Radio.
1: Město Berun podepsalo smlouvu na rekonstrukci ulice Brožíkova v městské části Závodí, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Vrchlického až po křižovatku s ulicí Komenského. V tuto chvíli se čeká na to, až zhotovitelská firma zajistí dopravně inženýrské opatření. Jakmile budou schváleny a rozmístěny potřebné dopravní značky a přechodná úprava provozu, rozběhnou se samotné stavební práce naplno. Benzín Natural 95 se na Rakovnicku prodává za 44 korun a 99 haléřů za litr. Nafta stojí průměrně 47 korun a 23 haléřů. Patří tak nejlevnějším ve středních Čechách. Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu klesaly v celém kraji. Za zlevněním stojí obnovená státní regulace cen paliv. K nehodě na dálnici D7 nám přináší aktuální informace mluvčí policie Středočeského kraje Michaela Richterová.
3: Před 7 hodinou raní jsme vyjížděli se záchranáři na dálnici D7, kde na 7. kilometru ve směru na Prahu došlo k hromadné dopravní nehodě celkem 6 vozidel, přičemž se jednalo o zadní nárazy, tedy o nedobrždění v koloně. Naštěstí si nehoda nevyžádala žádné vážné zranění, pouze zranění lehké. Dálnice na Prahu je stále průjezdná pouze jedním jízdním pruhem, kdy řidiči musí počítat s kolonami.
1: Vrtnou soupravu, která uvízla ve středu pod mostem v Praze v Krči, se dnes ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou z podmostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny. Po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky.
2: Sport.
1: Vedoucí Třinec bude v dnešním 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas víc a ztrácejí 3 body, se představí na ledě Vítkovic.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí, časí.
1: Dnes nás čeká větrno, polojasno až skoro jasno. Odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší denní teploty budou 12 až 15 stupňů Celsia.
6: Jak jsme v minulé hodině sadili ty melouny, jak nám nakonec vyrostly tobě mě, tak nám napsal posluchač a ptá se, říká, ať žijí melouny, lepší jsou syrečky? Otazník.
1: Ne.
6: Olomoucké syrečky, konkrétně olomoucké syrečky.
1: Ne.
6: Jestli je zbožňuješ, se ptá. Ty zbožňuješ? Otazník.
1: Ne.
6: Proč ne?
1: Já takový věci nejím.
6: Vidíš?
1: Já jsem holčička.
6: Jak jsme se teďka zasmáli. Já, Dan Konečný už není ze Šumu svistu, ale když jsme ho tady měli na rádiu Relax jako hosta, tak říkal, a syrečky, olomoucké syrečky, ty já si kupuju a ty jsou úsměvné. Vždycky, když je vybírám v prodejně, tak na mě koukají ty prodavačky, já k ním čichám a oni se usmívají a čím více smějou ty, čím více smějí ty prodavačky, tak ten si koupím, ten syreček, říkal.
1: No,
6: jsou
1: to svědčilo o kvalitě.
6: Ano, přesně tak. Takže hezky prvoninou hodinu přejeme a hvězdáře posíláme UDG.

0: 11 minut po 9. hodině dopolední, je tu pátek s datem 9. října. Nevím, co nám Miley Cyrus chce jako naznačit skladbou Let's Get Married. Mimochodem Miley Cyrus už si říká teďka jenom Miley, ale to už jsem několikrát opakoval. I třeba v Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia, kterou posloucháte pravidelně ve středu od 18 hodin. A jak já to tipuju, tak tohle bude příští týden určitě jedna ze 4 novinek. Popojedeme dál, už za chvilinku pro vás mám další dva lupeny, vlastně další, poslední tenhle týden na muzikálový koktejl, který můžete navštívit a hlavně si ho užít v kině Sokol v Kladně tady. Ale o tom bude ještě řeč, mám pro vás dneska fakt jako super těžkou muzikálovou otázku. Tak vydržte, pokud si chcete udělat 23. hezký večer, budete mít šanci.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.
3: Ztrácíš se před

0: 9 minut chybí do půl desáté, přeju vám co nejpříjemnější páteční dopoledne. Celý týden soutěžíme dopoledne o dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Co si budeme povídat, muzikály, to je u nás v Čechách fenomén. A my vám nabízíme tuhletu jedinečnou show v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. Naprosto zadarmo. No, takhle zadarmo úplně ne, za jednu SMSku, kterou napíšete právě dnes na naše číslo 606-736-736 a do toho, protože já jsem přemýšlel, že na pátek by to chtělo něco echt těžkýho, vy prostě napište nějaký muzikál, jakýkoliv, který jste buď to třeba viděli, nebo který vás láká, prostě název muzikálu, který je to je vaší, tak říkajíc topce. Stačí napsat, odeslat a pak už se jenom modlit, aby jsme po té 10. hodině třeba zrovna vám zavolali a dali vám ony zmiňované dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Sváně vám neříkám, z jakých muzikálů se tam bude hrát, protože to by vás třeba hodně mohlo inspirovat. Jinak čekejte, že to je v podání zpěváků z české muzikálové scény všechno. Je to unikátní koncertní show z prvky divadla a vlastně i tak trošku novýho cirkusu. Jedinečná show, která vás rozhodně nenechá sedět. Tak pojďme na to. Napište nějaký muzikál, který znáte, který jste viděli, který se vám líbil, na který byste chtěli jít a tak dále. Je to na vás. 606 736 736.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytralý, s chytrátem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po půl desáté dneska začínáme a v podstatě taky budeme i končit na D1, konkrétně na 171. kilometru se totiž stala nehoda, jsou tam neprůjezdné obajízdní pruhy kvůli tomu, že tam havarovala dodávka s vlekem, to auto je na boku, ale pozor, jako je to průjezdné pouze odstavným pruhem, nevím teda aktuálně, jak to na místě vypadá, ale typoval bych, že jako rychlej průjezd tam asi nečekejte, bude jenom otázka, za jak dlouho kluci dají to auto pryč, to znamená někam na stranu, doufám, že jim to nebude trvat stejně dlouho jako v Praze, když táhli to auto toho podjezdu. Tak to je jedna věc, která vás čeká na D1, a když už jsme tam, tak se podíváme ještě na 75. až 82. kilometr. Tam, aby jsme to tak jako ještě extra zrychlili předtím, abyste si zvykali, tak je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Nicméně je tam uzavřený jenom jízdní pruh pro pomalá vozidla. Přece jenom máme podzim, seká se tam tráva, tak údržba trávních porostů a podobně, takový ty nezbytný práce těsně před zimou. Tak s tím počítejte a kdyby něco, tak dejte vědět na 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
9: Když ti vítr

10:45. Taková informace, do které se pustíme teď, není úplně příjemná pro každýho. Každopádně občas se k tomu prostě musí člověk postavit čelem, co se dá dělat. Ale abyste věděli, o čem je řeč, nevím, jak to máte doma vy, ale já bohužel tím, že lezu ze sprchy, tak mám proti sobě rovnou zrcadlo. A občas si říkám, že s přibývajícím věkem přibývají kila, a to jako docela dost, že ten pohled není po ránu jako úplně ideální, a jsem docela rád, když se to zrcadlo třeba trošku zamlží a podobně. Myslím si, že nejedu v tom rozhodně sám. Nicméně mám tady takovou jako informaci, která by mě mohla trošku svést na správnou cestu, protože podle nějakých těch novějších vědeckých výzkumů mají lidé třeba i s lehkou nadváhou menší mozky. Je to tak, protože s přibývajícími kily prý ubývá mozková tkáň, což ovlivňuje mnoho mentálních funkcí, a hlavně můžete mít potíže s dlouhodobou pamětí. A to je jako, když si dám teďka jedna a jedna, že jsou dvě, jo, tak si říkám, jestli na tom něco nebude, tak zkuste nad tím popřemýšlet.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: šíříme
3: dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
2: Gonna start the rebellion, no.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Po klidu jsme to dotáhli až k 10. hodině dopolední, je pátek 9. října a jdeme na zprávy.
1: V Berouně se jako každý rok bude slavit Den duševního zdraví a v Kralupech nad Vltavou mají novinku, která nabídne básně, pohádky i hudbu. Pěkné dopoledne s Alešem a Bárou.
2: Relax Radio.
1: Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Berounské centrum duševní rehabilitace při této příležitosti upozorňuje na důležitost psychické pohody. Nabízí také docházkový stacionář s intenzivním psychoterapeutickým programem. Pacienti tak mohou využít odbornou pomoc a zároveň zůstat v kontaktu se svými blízkými. V Kralupech nad Vltavou přibyl nový poeziomat, který nabízí básně, příběhy i hudbu spojenou s městem. Stojí v obnoveném parku na Seifertově náměstí v Lobečku, nedaleko pomníku básníka Jaroslava Seiferta. Posluchači si mohou pustit například jeho verše nebo úryvek ze Švejka. Stačí zatočit klikou a nechat se přenést do světa poezie a místních příběhů. Stůl, židle ani koberec do nádob na směsný odpad nepatří. V Lounech se je přesto někdo do nich pokusil odložit. Pokračuje mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Na kamerách jej ale viděli strážníci. Dostal několika tisícovou pokutu. Svůj nepořádek si navíc musel odvést. Dopadených hříšníků tak u nás ve městě přibývá.
1: V Lounech o tomto víkendu proběhne další sběrová sobota. Do přistavěných kontejnerů půjde odkládat všechny odpady, které přijímá sběrný dvůr. Počet lidí žijících v Česku na konci roku 2025 vystoupal na nejvyšší poválečnou úroveň přes 10,9 milionů. Růst obyvatelstva ale zajistila pouze zahraniční migrace. Pokračuje stárnutí populace, počet narozených dětí klesl, dokonce na historická minima. Délka života se pak dále prodloužila. Počet uzavřených manželství byl nejnižší od konce první světové války.
2: Sport.
1: Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži Ševci, mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Léto nás definitivně opustilo. Aktuálně měříme na Kladně 8 stupňů Celsia. Dnes nás čeká polojasná až skoro jasná obloha. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a místy se přidá i déšť. Nejvyšší teploty dne budou 12 až 15 stupňů.
0: Tak můžu na tebe prozradit, že ty ještě jsi svobodná, nejsiš daná, tudíž si nepřispěla do té statistiky. Jako,
1: ne, já ne.
0: Hele, jako to by mě docela zajímalo. Máš nějakou představu třeba věkovou, kdyby ses jako do toho mohla zapojit, aby ta příští statistika už třeba tebou, tam nemyslím manželství, ale třeba nějaký děti a podobně. Jak vy to vidíte?
1: Děti, jako? Jo.
0: No, dobře, tak nic.
1: To mě děsí, Aleši, ty mě děsíš takhle při pátku. Ne, dělám si legraci. No, já si myslím, že tak relevantní do těch 35 let, no. A tím to asi i bude, protože ta hranice se pořád posouvá, že jo. Jako vím si, že třeba moje máma mě měla ve 24.
0: No hele, to už do 35, to už ti moc nezbývá, rok a půl, ne, si říkala. Máme 10 hodin a 4 minuty a dáme si
1: kouplej. Nepřijdu na další zprávy.
0: Myslím si, že kdyby pohledy zabíjely, tak se tady ve studiu válím v koutě v krvi, určitě, 100%, ale jedeme dál, dáme si další muziku a za chvilinku hlavně připomeneme soutěž.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Myslím si, že tenhle týden to v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia, bude velký boj, protože v tom minulém vydání vypadly 3 skladby, to znamená, že 3 písničky z těch 4 novinek, které jsme servírovali vlastně teďka ve středu, mají velkou šanci se dostat do toho základního 10-místného pořadí. Záleží jenom na vás. Vaše hlasy můžete dávat na www.radio.relax.cz a uvidíme, která z nich to může být. Třeba zrovna Freya Sky, Bad Test, mimochodem je to příjemná muzika, zpěvačka Freya Sky je taky hodně příjemná zpěvačka, vypadá dobře, takže pánové, mrkněte se i na sociální sítě a myslím si, že ten hlas ji určitě dáte.

0: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Ale taková vzpomínka na muziku trošku starší, podle mě hodně příjemná, evokuje to dát si nožky na stůl, dělat si k tomu kafe a tak dále. Jinak samozřejmě Shanice a I Love You Smile, mrkli jsme se do 90. let. Teď se podíváme zpátky do reality a podíváme se na to, co tady pro vás dneska dopoledne máme. To znamená dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Musím teda uznat, že posíláte SMSky, ty soutěžní, s názvy muzikálu. U některých jsem ani nevěděl, že to jsou muzikály, takhle to klidně to přiznám. Každopádně, až do 11 hodin můžete klidně posílat dál, protože nějak jsem zjistil, původně jsem to chtěl uzavřít už za pár minut, ale že nějak jako časově se do toho tady úplně nevejdu všechno, tak máte ještě šanci. Je to jedinečná show, muzikálový koktejl, pátek 23. od 19 hodin, Kino Sokol Kladno. Mám pro vás dva lupeny, uslyšíte tam spoustu ukázek z muzikálu. Nebudu schválně říkat, abych vás jako nějak netlačil do toho, co byste mi měli napsat, ale pakliže jste už nějaký muzikál věděli, nějaký vás oslovil, některý se vám strašně líbil, anebo byste některý chtěli vidět, tak mi ho napište na 606-736-736 a dostanete ode mě, třeba právě vy, dva lupeny na muzikálový koktejl. Viděl bych to tak asi na tu 11. hodinu plus minus.
1: Relax. Relax Radio.

0: Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte.

0: 4 minuty po půl jedenácté, já tady pro vás mám jednu nabídku, pozvánku, která třeba mě osobně hodně láká, je to na tento víkend. V zooparku Zájezd se uskuteční už tradiční drakiáda. Od půl jedenácté dopoledne až do půl páté odpoledne se budou na louce u zoo pouštět draci. Takže vezměte si vlastního draka, nebo si ho můžete klidně zakoupit pak na pokladně, nebo taky vás čekají vlastně takové jakoby dílničky, by se dalo říct, protože v sobotu i v neděli si pak můžete v zoo vydlabat dýni nebo navštívit dřevěnou dílničku. Na programu budou i komentovaná krmení chameleonů, takže to je lákačka jako blázen, jízdy na ponících, loutkové divadlo a taky podzimní kvízová stezka. Doufejme, že alespoň trošku vyjde počasí, protože to bude hodně potřeba a možná se potkáme v zooparku. Mimochodem, jsem zjistil posledních pár let, mě třeba pouštění draků hrozně baví, ale děti už se mnou nechtějí chodit, tak jsem se jednou přistihl, že jsem byl i sám, jako ve svém věku to vypadalo docela zvláště, ale užil jsem si to a doporučuju to každému dospělákovi. Pokud s váma nebudou chtít děti, skočte si do zooparku Zájezd, pustit si draka třeba sami.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 11 hodin úplně přesně, za chvilinku ta skočí i jedna minuta.
1: Žatec spustil dva komunitní kompostéry a politolog vysvětluje, proč lidé chodí ke komunálním volbám méně.
2: Relax Radio.
1: Voliče v okrscích číslo 12 a 13 upozorňuje město Mělník na změnu umístění volebních místností v gymnáziu Jana Palacha. Obě místnosti jsou nově umístěny v části budovy se vstupem z ulice Vodárenská a nabízí pohodlnější a především bezbariérový přístup. Nový vstup i přístupová cesta k volebním místnostem budou viditelně označeny. Pokud voliči vstoupí do areálu původním vstupem, nemusí se vracet. Cesta bude přehledně označená také uvnitř areálu. V Žadci začaly fungovat dva komunitní kompostéry. Pokud se zkušební provoz osvědčí a budou mít zájem i další lidé, je město připraveno pořídit další nádoby. Kompostéry slouží k odkládání zeleného odpadu, jako je například posekaná tráva, listí, plevel nebo zbytky zeleniny z vaření. Na každé nádobě je přesně vypsáno, co do ní patří a co se do ní vhazovat nemá. Kapacity základních i mateřských škol ve Slaném jsou dostačující, potvrdí starosta Martin Hrabánek.
3: Místo se podařilo najít všem dětem. Některé školy jsou vytíženější, jiné mají větší rezervu. Třeba v mateřské škole Vančurova se v září nepodařilo umístit všechny děti, místo ale našli v ostatních mateřských školách.
1: Nižší volební účast v komunálních volbách souvisí mimo jiné se složitým volebním systémem, méně intenzivními kampaněmi a tím, že část voličů žije jinde, než má hlášené trvalé bydliště. Přesto jde o volby, jejichž výsledky mohou lidé nejvíce bezprostředně pozorovat ve svém každodenním životě, uvedl politolog Jakub Čapek.
0: Sport.
1: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1 a v tabulce se posunuli na 4. místo. Motor venku nebodoval po 4. v řadě. Ve druhém čtvrtečním utkání Brno vyhrálo na ledě Sparty 4-3 v prodloužení.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Meteorologové aktuálně předpovídají pro dnešní den velkou oblačnost a večer od severozápadu místy slabý déšť. Zatím nejsou vydány žádné výstrahy a aktuálně je 9 stupňů Celsia.
0: Četl jsem takovou docela zajímavou věc, že Češi jako takový, jako národ, tloustnou kvůli tomu, že mají málo pohybu. Takže ve své podstatě bych se tě asi rád zeptal jako takovou inspiraci třeba pro ostatní posluchače či posluchačky. Jak ty seš na tom s pohybem vlastně?
1: Já dobře jsem zjistila.
0: To byla docela strohá odpověď, myslím si, že z ní si každý může vzít, co chce. Takže nějaký jako prioritní sport pro tebe? No?
1: Takhle. Já jsem kdysi někde četla, že nejlepší fitko je třeba na zahradě, jo. A je to pravda. Jo, prostě ty, když obděláváš tu zahradu, tak tam si jako hodně zacvičíš a i doma, že jo, při uklízení a tak dále, jo. Ale tak samozřejmě, to je jedna část teda a ta druhá je, že běhám.
0: Barče, totiž jsem běhající zemědělec, takhle bych to řekl, to je přesně ono. A to prej funguje, takže potom nebudete mít problémy absolutně s váhou. Jedeme dál, já tady mám docela příjemnou muziku, Mojo a Lady. A my 4:40 a nezapomeňte, během pár minut se vrhneme na dnešní dopolední soutěž a někomu dáme dva lupeny na muzikálový koktejl, tak ať vám to neuteče, když už jste se do té soutěže zapojili.
2: Relax Radio.
5: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
5: Relax Radio.

0: 11.11, krásně nám to dneska vyšlo dopoledne. Pátek 9. října, tohle je jedna z dalších novinek Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia. Mě docela upoutala už vlastně od začátku Troy Sivan a skladba s názvem Party. Možná, pokud máte trošičku, jakože si všímáte víc muzice, takových těch detailů, tak jste si všimli, že tam je takový zvláštní sample, a pokud jste si řekli, to bude úplně Madonna, jako, tak máte pravdu, je to tak. Od Music si Troy Sivan půjčil sample, dal ho do svý písničky a tak nějak jsem zkoumal na internetu, jestli to třeba Madoně nevadilo, jestli se nechystá nějaký soudní proces. Ne, prej to vzalo úplně v pohodě. Já bych řekl, že už se dostává do stavu, kdy každá reklama je dobrá reklama. Jestli to pomůže, to uvidíme příští středu. Troy Sivan, jedna ze 4 novinek a Relaxády. Pokud zahlasujete, dáte mu do hlasu, tak on se třeba do té 10 dostane. Přál bych mu to.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Troufnu si tvrdit, že nejsem asi jediný, kdo v pátek tak trošičku bojuje s časem. Teď máme 3 minuty po 4 na 12 a já se konečně dostávám k tomu vlastně poslednímu kolu soutěže, ve kterém každý den můžete dopoledne vyhrát 2 vstupenky na muzikálový koktejl. Je to jedinečná show, proběhne v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno, kdybyste náhodou chtěli vyrazit, protože ty poslední lístky, ty už má svoji majitelku, dneska je vyhrává Ivana. Hezké odpoledne, nebo dopoledne teda ještě stále.
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se, super. Ivano, jenom se zeptám, muzikály předpokládám, že asi máte ráda trošičku, ne?
1: Když jo, už to
0: se...
1: hodně.
0: Hodně? Kolik jste jich viděla?
1: Tak jako, já nejvíc teda koukám v televizi.
0: Ano, to nevadí.
1: Jakože hodně, třeba já nevím, Noc na Karlštejně a takovýhle.
0: Jasně.
1: A jo, Pomáda, takovýhle. A nějak... prostě mám hrozně mám ráda. Jinak v divadle jsem vyloženě jako třeba nebyla, to je pravda.
0: Aha.
1: Takže... Ale hrozně ráda půjdu do toho kina.
0: Takže na 2 vstupenky na muzikálový koktejl v podstatě si myslím, že našli tu správnou majitelku. A jak slyším za váma, jakože hodně vás tam podporují, že jo, jako ten štěkot.
1: Tam pejsek, no, on trošku blázní, když
0: vyhráváte.
1: Něco zvoní, ano.
0: Je mi to jasný. A ještě mi řekněte teda jenom poslední věc. Máte nějaký jakože top muzikál, který byste chtěla vidět celý a třeba zrovna někde v divadle?
1: Určitě Fantoma opery.
0: Fantoma opery? No, tak jako to musím teda uznat, že bych si taky dal a já bych si klidně dal i ten originál v Londýně. No, ale tak to možná někdy do budoucna. Každopádně popřeju, ať si to užijete. Jinak byste napsala jaký muzikál?
1: Já jsem napsala Pomádu.
0: Je to tak. Za Pomádu dostáváte poslední 2 lupeny na muzikálový koktejl. Předpokládám, že jste říkala, že s manželem asi ne, ale s někým půjdete, že jo?
1: No, já bych teda možná ráda šla s manželem, ale nevím, jak se k tomu bude stavět on, takže tak bych vzala nějakou kamarádku.
0: Hele, takhle, když mu předtím uděláte něco dobrého k jídlu, tak já si myslím, že on jako se nechá zlákat. Že jo, no, tak. Hele, u nás to je všechno přes žaludek, co si budeme povídat, mimo jiné teda.
1: Jo,
0: tak jo, mějte se hezky, užijte si to a pak nám dejte vidět, jak to dopadlo.
1: Super, díky.
0: Naschle.
1: Naschle.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl 12, pojďme se mrknout na dálnice. Minule jsme skončili jedničkou, dneska tím zase začneme, bo v tuhle chvíli začneme. Na 219. kilometru, je to ve směru na Brno, se stala dopravní nehoda. 2 osobáky, ale víte, jak to vypadá. Zacpe se jeden jízdní pruh a začne se to štosovat, takže počítat s tím, že po D1 ve směru na Brno to nebude úplně nejrychlejší. Na D11 zhruba na 104. kilometru, je to směr Polsko, tak i tam jsou nějaké dopravní komplikace, je to teda ne kvůli dopravní nehodě, ale kvůli tomu, že se tam bálí nějaký prostě bordel, když to řeknu upřímně, na silnici. Takže jedou tam uklidové nějaký ty čety, aby to dali dohromady, ale v místě je snížená rychlost. D8, poslední varování, 24. kilometr ve směru na Ústí. 2 nákladňáky tam s nějakým způsobem srazily. Tady nehoda sice nákladního vozidla, ale u toho mám napsáno, že to jsou 2 nákladní vozidla. Na místě zasahují složky IZS, takže to asi bude něco většího. Každopádně jedno z těch nákladňáků nebo jeden z těch nákladňáků potřebuje odtah. Tak s tím počítejte, že i zhruba na 24. kilometru D8 ve směru na Ústí to pojede asi trochu pomalejc.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Eminem s Rihannou pár minutek před 12. hodinou, taky už se těšíte na oběd. Já mám strašný hlad. No nicméně, pojďme se ještě nechat nasměrovat na náš rádiový Facebook, obzvláště pokud máte doma psa, anebo nějakého malýho pejska, to už nechám na vás. A přiznejte pravdivě, mrkněte se teda nejdřív a přiznejte pravdivě, jak to u vás funguje. Je to taková jako malá anketka pro tyhle ty pejskaře. Docela jsem zvědavej, co z toho nakonec vyleze.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 12. hodina je tu, oběd je tady a taky zprávy.
1: Městská policie Kladno uspořádala další soutěž o putovní pohár základních škol a Praha zrušila cenové stropy pro taxikáře s taxametrem. Hezké páteční poledne.
2: Relax Radio.
1: Už 25. ročník soutěže o putovní pohár městské policie Kladno prověřil fyzickou zdatnost, znalosti i schopnost spolupracovat v týmu u žáků kladenských základních škol. V úterý 6. října se na trať vydalo 13 čtyřčlenných družstev. Na jednotlivých stanovištích je čekaly sportovní disciplíny i poskytování první pomoci. Pražský magistrát potichu zrušil cenové stropy pro taxikáře, kteří jezdí s taxametrem. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky proto varuje všechny obyvatele i návštěvníky Prahy, aby si před nástupem do klasického taxíku ověřili, za jakých podmínek pojedou. Pokud nechtějí riskovat překvapení na konci jízdy, měli by využít jízdu přes digitální aplikace, kde vidí konečnou cenu ještě před zahájením jízdy. Obyvatelé kralupského volebního okrsku číslo 7 budou volit v nové volební místnosti. Upřesní mluvčí města Aleš Levý.
3: Základní školu Komenského letos vystřídá budova městského kulturního centra, konkrétně tedy předsálí knihovny. Nová vedení měst a obcí si zvolíme už tento pátek a sobotu.
1: V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu do 8 hodin, od 8 hodin do 14 hodin. Část republiky bude hlasovat i do Senátu. Sněmovna projedná prezidentem vetovaný návrh nového zákona o zaměstnancích státu i navazující předlohu na mimořádné schůzi, která začne 14. října v 9 hodin. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran, tedy ANO, SPD a motoristů, předseda sněmovny Tomio Okamura.
2: Sport.
1: Patricie Macková neudržela na golfovém turnaji Ladies European Tour v Soulu vedení a po nepovedeném závěru druhého dne klesla na dělené 9. místo. Předstihla ji i česká jednička Sára Kousková, která dnes zopakovala čtvrteční výkon 3 rány pod normou hřiště a dělí se o 4. pozici.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnešní noc bude zatažená s občasným deštěm a nejnižší teploty budou 11 až 8 stupňů Celsia. K ránu bude déšť zesilovat. V sobotu bude během odpoledne déšť ustávat a s ním i oblačnost. Nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Minulé zprávy jsme se bavili o tom, že jako sportuješ, že běháš,
1: ano,
0: je to tak.
1: Ano.
0: A já se tě zeptám, jako, kolik tak jako nejvíc kiláčků dáš jako na jeden zátah? A nebo běháš takový ten indiánský běh?
1: Jako já se nebudu přetěžovat, jo, prostě. Tak...
0: to je hezký, já jsem se ale ptal, ne, jako kolik, a ty, já se nebudu přetěžovat,
1: no
0: tomu rozumím.
1: Já si běhám ty svoje 3 kiláčky.
0: Jasně.
1: A záleží, když mám dobrý den, tak to prostě uběhnu nějak tak v celku normálně, no a když mám horší den, no tak chvíli jdu, chvíli běžím, že jo, tak přece jako mě neklepne.
0: Indiánský běh, no. To je pravda, no, jako každý tak na kolik se cítí, každopádně pochvala za ten pohyb, to je důležitý.
1: Děkuju.
0: A dneska jsme v podstatě zjistili, že ten pohyb je hodně důležitý. Minimálně půl hodina denně pro každýho, aby jsme vypadali dobře.
1: Aleši, já jsem ti ještě neřekla jednu věc, ale já jenom, že ty jsi tady mě zestaršil, měl jsi z toho ohromnou srandu, já taky ještě k tomu jako boxuju.
0: Ty boxuješ?
1: K tomu, ano.
0: Dobře, tak vzhledem k tomu, že vím, že běháš na pásu, tak se ani neptám, kde boxuješ, to je úplně jedno.
1: No doma.
0: No jasně.
1: Do pytle.
0: A kde? Jo, do pytle. Tak si to užij. Každopádně já si budu užívat muziku, to je pro mě rozhodně lepší. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Jsem zvědavej, co z ní ještě dneska vyleze, když já už toho nebudu, to bude můj kolega Honza, myslím si, že se má rozhodně na co těšit a vám přeju dobrou chuť, pokud zrovna obědváte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 8 minut po 12. hodině nechte se pozvat třeba tento víkend do Zooparku Zájezd. Tam se totiž uskuteční tradiční drakiáda. Od 10.30 do 16.30 se budou na louce u zoo pouštět draci. Buď to si můžete vzít vlastního draka, nebo si ho můžete zakoupit na pokladně. V sobotu i v neděli si navíc můžete v zoo také vydlabat dýni nebo navštívit dřevěnou dílničku. Na programu budou i komentovaná krmení chameleonu, jízdy na ponících, loutkové divadlo a podzimní kvízová stezka.
1: Zdravím, tady Jakub Konečný, útočník rytířů Kladno. V pátek od 6 večer hrajeme doma proti Mladé Boleslavi. Čeká nás souboj, ve kterém budeme potřebovat každý hlas z tribun. Přijďte fandit. Vstupenky jsou na rytířekladno.cz.
0: Tak to byla druhá sportovní pozvánka, kterou pro jistotu připomenu ještě jednou. Rytíři Kladno proti Mladé Boleslavi 9. října, tedy dnes, večer od 6 hodin na Zimáku. Doufám, že bude narváno.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. října. Tento den roku 1929 se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menší.
1: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
0: Zemřel v roce 1988 v Brně. Roku 1940 se v Liverpoolu narodil jeden z nejvýznamnějších muzikantů historie, člen Beatles John Lennon. Byl zastřelen před svým domem v New Yorku 8. prosince 1980. Shodou okolností jeho syn Sean přišel na svět také tento den v roce 1975. Roku 1930 poprvé pilotovala transkontinentální let žena. Jmenovala se Laura Ingalls. O 17 let později proběhl první telefonický hovor mezi jedoucím autem a letadlem. Ročník 1944 jsou basáka kapely The Who John Entwistle, ale také hvězda reggae music, na Jamajce narozený Peter Tosh. Ten byl brutálně zavražděn 11. září 1987 ve svém domě. Roku 1973 se po 6letém manželství rozváděl s manželkou Priscilou král rock'n'rollu Elvis Presley.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax.

0: Jedna jediná minuta, je tu 13. hodina, je tu i Barča, pojďme jí dát slovo.
1: Plzeňský kraj nasadí na silnice nové elektrické vlaky a Kladno uctilo památku sokolů. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně si připomněli oběti nacistické perzekuce. Pietní setkání se uskutečnilo ve čtvrtek u Tyršova památníku v areálu s letiště. Lidé zde položili květiny a zapálili svíčky na počest sokolů, kteří za druhé světové války bojovali za svobodu a demokracii. Památný den sokolstva připadá na 8. října a připomíná zatýkání sokolských činovníků gestapem v roce 1941. Město Beroun podepsalo smlouvu na rekonstrukci ulice Brožíkova v městské části Závodí, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Vrchlického až po křižovatku s ulicí Komenského. V tuto chvíli se čeká na to, až zhotovitelská firma zajistí dopravně inženýrské opatření. Jakmile budou schváleny a rozmístěny potřebné dopravní značky a přechodná úprava provozu, rozběhnou se samotné stavební práce naplno. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami Martina Beránková nám přiblíží, jak to je aktuálně s nezaměstnaností ve Středočeském kraji.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se v září snížila na hodnotu 4,2%. Počet uchazečů o zaměstnání tak klesl na 42 800 a v evidenci Úřadu práce ve Středočeském kraji ubylo 286 uchazečů. Poklesu nezaměstnanosti přispěli především uchazeči, kteří z evidence Úřadu práce odcházeli do pokračujících sezónních zaměstnání, ale také přetrvávající vysoká poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle napříč průmyslovými odbory.
1: Plzeňský kraj podepsal smlouvu s novým dopravcem, která bude od prosince 2030 po dobu 15 let zajišťovat veřejnou dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými vlaky. Společnost nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení.
2: Sport.
1: V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru Formule 1 byl nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu. 28-letý pilot zajel na trati Marina Bay o 198 tisícin rychlejší čas než Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl další Brit Lando Norris z McLarenu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V sobotu bude ve středních Čechách převážně zataženo, místy s deštěm. Teploty vystoupají ke 14 stupňům. V neděli se obloha částečně vyjasní a odpolední teploty se budou pohybovat kolem 14 stupňů Celsia.
0: Luis Fonsi a Demi Lovato, to je hudební nabídka do dalších 60 minut s rádiem Relax s hitem Chamela Kulpa. Co pak si dobrého měla dnes k obědu?
1: No, to se zeptej paní produkční, ona mi donesla obídek. Je to moc dobrý, ale zapomněla jsem, jak se to jmenuje.
0: Ale bylo to dobrý, takže předpokládám, že to bylo jídlo z hotelu.
1: Ano.
0: Tady z kladenského hotelu, kde vlastně vás můžeme takhle v pátek odpoledne pozvat i na kavárnu. Dneska večer startujou hity 80. 90. a taky samozřejmě i československé hity. Tak tedy máte aspoň kam vyrazit.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax.

0: Colors a Primadona, Féteru Rádia Relax, 13 hodin 8 minut tomu, je tu pátek 9. října a pojďme otevřít dnešní téma ve Fresh Timeu. Dneska mě zajímá, co vám doma vždycky dojde v nejhorší možný okamžik. Je to třeba toaletní papír nebo třeba káva, když přijde nějaká návštěva, a já můžu mluvit i z vlastní zkušenosti, co se stává u nás hodně často. Prostě dáte, naplníte myčku nádobím, chcete jít pro tu tabletu, nenu zjistíte, aha, tak nám tablety všechny došly. Takže to je u nás docela častá situace. Tak jak to máte vy? Co vám doma vždycky dojde v nejhorší možný okamžik? Psát můžete na číslo 606 736 736.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: Tak jsem teď při brouzdání internetem narazil na docela zajímavý výzkum, na zajímavou studii, která už má dlouhou historii. Co mají šťastní lidé společného? Tak podle dlouhodobé harvardské studie, která probíhá, teď dobře poslouchejte, už od roku 1938, což už je nějaká doba. To nejsou samozřejmě peníze, ani kariérní úspěch, ale kvalitní vztahy. Lidé, kteří mají kolem sebe blízké a spolehlivé osoby, lépe zvládají stres a bývají také spokojenější. Takže možná největší životní bohatství není na účtu. Myslete na to.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: A co vám doma vždycky dojde? Nejhorší možný okamžik. Dnešní téma. Jestli typujete toaletní papír, tak ano, je to zatím na prvním místě. Toaletní papír má jednu zvláštní vlastnost, dokud toho je plná skřínka, nikdo si prostě na něj ani nevzpomene. Jakmile zbývá poslední role, domácnost se tváří, že je to problém někoho jiného. A nejhorší je, když poslední kus spotřebuje člověk, který novou roli nejen nevymění, ale vlastně on to ani neoznámí, že došla zásoba. Tak jak to máte doma rozdělené? Máte doma třeba někoho, kdo doplňuje zásoby toaletního papíru, nebo člověka, který pouze oznamuje, že už nic není? Další, co se tady hodně objevuje, to mě překvapuje, je kafe. Tady třeba Petr píše, kafe, většinou na to přijdu až ráno, když už mám zapnutý kávovar. Tak dobrý, to je hezký takový porovnání. Vemte si to, že na prvním místě je toaleťák a druhé místo zatím káva.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: zpěvačka, na kterou možná hodně vzpomínáme. Jestli si vybavíte rok 2010, kdy dorazila na předávání cen MTV Video Music Awards v šatech vyrobených ze syrového hovězího masa. Outfit vyvolal obrovskou pozornost a vlastně dodnes patří mezi nejdiskutovanější módní momenty v historii popkultury. Lady Gaga vysvětlovala, že šlo mimo jiné o symbolický protest za práva a svobodu lidí. Mně to přijde jako dnes, kdy jsem tohle vlastně sledoval v televizi a když si to uvědomím, tak ono je to vlastně už 16 let. Tak kdo z vás si na tuhle masovou módní přehlídku taky pamatuje? No ale teď budeme vzpomínat ještě dál. Tady jsou léta 90. a zpěvačka Wakefield.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, na kladenské silnice, pozor, silnice 237 u obce Klobuky, je tam vážná dopravní nehoda, střet dvou osobních vozidel, na místě zasahují všechny záchranné složky.
0: Relax Radio, 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
2: Cestou, necestou,

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas a začínají na Relaxu zprávy.
1: Úsek na dálnici D6 u Lubence se s ročním zpožděním bude příští středu otvírat a hasiči ze Žatecka se zúčastnili mistrovství republiky ve vyprošťování z aut.
2: Relax Radio.
1: Řidiči se příští týden dočkají nového úseku dálnice D6 u Lubence na Podbořansku. První etapa mezi Petrohradem a Lubencem měří 2,2 kilometru a podle ředitelství silnic a dálnic by se měla slavnostně otevřít 14. října. Stavbu zdržely komplikace s podložím a stabilizací násypů. Dokončení se tak oproti původním plánům posunulo téměř o rok. Hasiči z Býtozevsi na Žatecku reprezentovali Ústecký kraj na mistrovství republiky ve vyprošťování zhavarovaných aut. Šampionát se konal v Chomutově a zúčastnili se ho nejlepší týmy z celé země. Na medaile tentokrát nedosahli, v silné konkurenci se ale neztratili. Republikový titul získali hasiči z Brna a bronz vybojovali závodníci z Hořovic. Obyvatelé Kralupského volebního okrsku číslo 7 budou volit v nové volební místnosti. Upřesní mluvčí města Aleš Levý.
3: Základní školu Komenského letos vystřídá budova městského kulturního centra, konkrétně tedy předsálí knihovny. Nová vedení měst a obcí si zvolíme už tento pátek a sobotu.
1: Dnes budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Část republiky bude hlasovat i do Senátu. Na soukromé zahraniční cestě prezidenta Petra Pavla se stala nehoda. Hlava státu zraněná není. Členové prezidentova týmu se zúčastnili poskytování první pomoci zraněnému. Prezident odjel na dovolenou minulý pátek. Nezúčastní se kvůli ní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, za což čelí kritice veřejnosti i koaliční a opozičních politiků.
2: Sport.
1: 13. nasazený Jakub Menčík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do třetího kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Miomíra Kecmanoviče 6-3, 6-3. Jeho dalším soupeřem bude turnajová 21 z Argentiny.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně máme na Kladně 10 stupňů Celsia, obloha je zatažená a k večeru očekáváme lokálně slabý déšť.
0: Zprávy jsou za námi a my vždycky, když zprávaři přijdou do studia, tak si chviličku povídáme, než zapneme ty mikrofony, než vám sdělíme ty zprávy. A já jsem, přátelé, zjistil, že Barča normálně jako žena hraje se svým přítelem hru Mortal Kombat.
1: Je to pravda?
0: Tak to ti udělám radost. Tak pánové, kdo mu teďkon závidí, že prostě takhle v pátek večer vy máte Xbox, viď?
1: Ano.
0: A jdete bojovat za Soniu, za Kejna a tak dále.
1: Ano. A pozor, jsem v tom fakt dobrá.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Takže ho porážíš.
1: Ano.
0: A zvládneš fatality?
1: Tak to jsem se naučila minule.
0: Ano.
1: A zvládám je dobře.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tyjo, tak pozor. Tohle je výzva pro ty, co milují Mortal Kombat. Barča si s váma klidně zahraje. My určitě ale zahrajeme Madonu. Za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Tak jsme teď tady s Barčou zavzpomínali na hru Mortal Kombat, trošku taková vzpomínka na leta 90. A samozřejmě vyšly i nové řady hry Mortal Kombat, takže i současná generace dětí zná tuhletu za mě dost krvavou hru. Ale samozřejmě, pokud máte čas, doporučuji si tuhletu hru zahrát, i když nevím, jestli to vaše partnerky bude vůbec bavit. Každopádně Barču to baví. No a co baví nás, tak to je samozřejmě hitparáda Relaxáda, protože tou sestavujete vy, naši posluchači, na našem webu radio.relax.cz, tak tam mrkněte, zahlasujte, protože tento týden jsme opět přinesli 4 novinky a jedna za mě je opravdu skvělá. Nebudu říkat jaká, abych vás úplně neovlivnil v hlasování, ale běžte tam a poslechněte si je. Stojí to za to.

Královna popu Madonna. A já mám tady SMS-kou reakci na to, že naše zprávačka Barča hraje s přítelem videohry, konkrétně hru Mortal Kombat. Ahoj do studia, v jejich věku nevím, jestli by nenašli lepší činnosti. Podepsaná je Mirka. Mirko, ono když vlastně, když se řekne videohra, všichni si představí, že musíte mít hodně volného času, že je to velká prokrastinace a že je to spíš záležitost pro děti. Jenže když si občas takhle zahrajeme i my dospělí, zlepšíme tím prý i pracovní život. Přišel na to jistý průzkum. Dovednosti získané díky virtuální hrací zábavě přijdou v práci prý velmi vhod. Člověk si tímto odpočinkovým způsobem může naučit trpělivosti, vytrvalosti, zlepšit schopnost řešit problémy nebo vést tým. Hraní videoher tehdy může nakopnout vaši profesní kariéru. Takže proto se naší zprávařce Barče takhle hezky i daří. No tak to zkuste dneska večer. Pokud budete mít volnou chvíli, tak si třeba něco zahrajte. Akorát můj počítač už ty moderní hry úplně nezvládá. Já jsem skončil tak někde u Need for Speed Underground a vyrůstal na kačerech, skrblíkovi. Jo, tohle mě bavilo. Obchodník s deštěm.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Fashion Arena

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat páteční provoz na dálnicích. Pozor na D3 na 70. kilometru ve směru na Prahu. Je tam trám na vozovce. D1 198. kilometr ve směru na Prahu. Je tam zase střed osobního auta s dopravním značením. A ještě na D1 zůstaneme, pokud vyrážíte směr Brno, tak pozor, od 10. kilometru si postojíte zdržení kolem 20 minut.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relax.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Marek Ztracený, stále věřím, co vám doma vždycky dojde v nejhorší možný okamžik. Pojďme tohle téma uzavřít před 15. hodinou. Jako když se dívám na ty SMSky, tak na první místo jste dali toaletní papír, o tom žádná. Druhé místo, to je překvapení, tam zůstává káva. A pak už je to těžké dát něco na to třetí místo, ale myslím, že mi to vychází tak, že jsou to většinou věci z drogerie. Pasta na zuby, tablety do myčky, mýdlo a taky prací prášek. Tohle jasně ukazuje, že člověk má pocit, že domácnost běží sama, ale ve skutečnosti ji drží pohromadě někdo, kdo si vlastně všímá, že dochází poslední kus. A ten člověk by si zasloužil minimálně poděkovat, tak ho o víkendu třeba vemte na nějakou romantickou večeři. My vás vezmeme za další odpolední muzikou a za chvilku, jak už jsem avizoval, další odpolední zprávy s Barčou.

0: Rádio Relax a 15. hodina, jdeme na zprávy.
1: Veterináři na Mělnicku potvrdili nebezpečnou nákazu zajíců a uslyšíme, k čemu slouží včely na letišti Praha. Pěkné odpoledne na Rádio Relax.
2: Relax Radio.
1: Veterináři potvrdili u zajíců na Mělnicku nebezpečnou nákazu myxomatózou. Nemoc může ohrozit také domácí králíky, proti kterým je možné očkování. Na člověka ani na ostatní domácí zvířata se nákaza nepřenáší. Při nálezu uhynulého zajíce by lidé měli kontaktovat veterinární správu. Obyvatelé Velkých Příleb v referendu rozhodují o plánované přeložce silnice mezi dálnicemi D7 a D8. Záměr zahrnuje také obchvat, který má ulevit místním od tranzitní dopravy. Oproti předchozímu návrhu přibyly protihlukové prvky a změnilo se vedení silnice. Výsledek referenda ovlivní další postup obce při přípravě stavby. Denisa Hejtmánková, tisková mluvčí letiště Praha, nám vysvětlí, k čemu jsou užitečné včely na letišti.
3: Včely na letišti chováme především pro účely biomonitoringu. Pomáhají nám sledovat stav životního prostředí v okolí letiště a poskytují cenné informace o kvalitě místního ekosystému. O to větší radost nám dělá, že med od našich včel dlouhodobě obstojí v přísném odborném hodnocení.
1: Pražské centrum obnovitelné energie zrychluje tempo rozvoje obnovitelných zdrojů energie na budovách ve vlastnictví hlavního města. Jen v letošním roce buduje nové fotovoltaické elektrárny na budově mateřské školy Drahanská nebo základní umělecké školy Klapkova a do konce roku 2026 zahájí také výstavbu dalších fotovoltaických elektráren.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem první ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí hlavu, nastoupí na stadion posledního celku nejvyšší soutěže Zlína.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Příští týden nám počasí přinese proměnlivou oblačnost a místy přehánky. V úterý by mělo převládat slunečné počasí a ve středu se odpoledne oteplí až na 17 stupňů.
0: Alex Warren, tak to je hudební pozvánka. No a Barčo, jaké jsou tvoje plány na víkend?
1: No tak, dneska to už jsem říkala.
0: Jasně,
1: vlastně,
0: budeš hrát počítačové hry.
1: Jasný.
0: Nebo Xbox teda?
1: No ano, zítra by mi měla přijet kamarádka. Jestli nepřijede, tak to nevadí, ono totiž já mám víc těch kámošů, viď? A v neděli já vlastně nevím.
0: Takže neděle, volný den, ano. Tak si užijte všichni víkend a doufáme, že ho všichni budete mít takhle hezký jako Barča.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

který se v těle přeměňuje na vitamin A. Tento vitamin je nezbytný pro zdravý zrak, pokožku a taky imunitní systém. Takže možná, že touhle informací jsem i někomu tak trošku poradil, co o víkendu uvařit. No a my vás do toho víkendu krásně doprovodíme další odpolední muzikou. Připravený je Afrojack nebo už za chvilku Viktor Sheen.

0: To byl Alex Voren, můžeme to brát jako vyloženě pánskou jízdu, protože už za chvilku v playlistu Rádia Relax Ryšový zpěvák Ed Sheeran. Ale nesmíme zapomenout i informace pro naše řidiče, které dáme v zápětí. Koukneme se, jak se odpoledne takhle v pátek jezdí na českých dálnicích. No a nebude chybět souboj moderátor versus právař. Tolik na Relaxu další minuty. No a co se týká dnešního večera, tak tady od nás máte pozvánku, kam byste s přáteli mohli vyrazit.
1: Osmdesátá.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme na slibované dálnice, pozor na D5, na 77. kilometru ve směru na Rozvadov. Je tam nehoda dvou osobních vozidel. Na D4 taky zpozorněte, 27. kilometr na trase Strakonice Praha pro poruchu odstavené osobní vozidlo a stále kvůli silnému provozu čekejte zdržení na D1 ve směru na Brno. Od 10. kilometru je kolona v délce 14 kilometrů. Aktuální zdržení kolem půl hodiny.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Teda my jsme při pátku hodně přesný. 15 hodin 35 minut k tomu, tedy začíná souboj moderátor versus zprávař. Je to krásný. To se tenhle týden povedlo asi poprvé. Ale co se možná povede tento týden úplně poprvé v historii našeho souboje moderátor versus tedy zprávařka, tak to, že já vlastně dal všechny ukázky v rámci celého týdne. Uvidíme, jak to bude s páteční ukázkou. Já jsem ti to schválně řekl až teď, aby si neměla možnost to ještě změnit ten zvuk.
1: Mně se hrozně líbí, jak ty jsi férovej, Honziku. Ale já si myslím, že ti to neskazím a já ba naopak ti to hrozně přeju.
0: Dobře, tak pojďme na to. Round one, fight. Tak povídej, co máš pro mě?
1: Tahle ta ukázka, já ti to teda zjednoduším, dám ti takovou větší nápovědu. Je to náš oblíbený žánr. Můj a tvůj.
0: Jasně. Tak ale pozor, my jsme se tady bavili, že máme rádi vlastně horory a pak ještě i parodie. Tak teď já nevím, do jakého žánru mám jít.
1: Je to horor.
0: Je to horor, dobře.
1: Z roku 1973 a na ČSFD má 81%. To jsem u hororu ještě neviděla. Takže já si myslím, že až tu ukázku uslyšíš, že budeš okamžitě vědět.
0: A je to tedy hudba z toho filmu, jo?
1: Ano, úvodní znělka.
0: Úvodní znělka hororu. A ještě jednou ten rok?
1: 1973.
0: Dobře, pouštěj.
1: No to není možný.
0: Sakra.
1: Ty to přece víš.
0: Dej mi pár sekund ještě.
1: Já ti dám pár sekund určitě. Poradím ti, ten název se skládá z dvou slov. Je to z dvou slov a je to jako... V angličtině to má jenom jedno slovo, začínající na E. To slovo v angličtině.
0: Jo, já jsem si to myslel, že to bude ono.
1: Já si myslím, že si se chytnul.
0: Ty jo, to je těžký zvuk. Já jsem to vždycky chtěl dát, jako do souboje. A říkal jsem si, tohle bude ale pro posluchače hodně těžký.
1: Já jsem si jako říkala, dneska jsem uvažovala nad pěti zvukama.
0: A to tě baví tady ten film? Ty jsi ho viděla?
1: Tak jasně, že tak,
0: no samozřejmě, je to taková klasika, že? No, ten, kdo má rád horor, tak tohle by měl vidět. No, tak dobře. Tak je to jiné označení pro čerta.
1: Ano. Přijímám ti to, Honziku.
0: Jo?
1: Je to tvoje.
0: Tada, ale s odřenejma, teda musí říct ušima. Jako kdyby si nedala žádný nápovědy, asi bych to nedal. Já jsem očekával, že to třeba bude film Psycho, nebo...
1: Ne. Já jsem, jako i díky tomu roku, jsem si řekla fajn, tak to tam dám, že i naši posluchači se chytějí. Mm. A říkala jsem si, že je to tak jednoduchý, že to určitě budeš vidět hned?
0: No, nemyslím si, že je to úplně jednoduchý. Jak říkám, jo. Já jsem tenhle ten horor chtěl už několikrát dát, ale dali jsme třeba já nevím, ještě s těma žralokama, to je...
1: Čelisti.
0: Čelisti, to jsme dali, to jsou takový jako specifický jako hudby k tomu.
1: No tak ještě, že jsem to nedala, to jsem chtěla dát Čelisti.
0: Tak si dala tohle. No tak uvidíme, jak si s tím poradí naši posluchači. Číslo do studia 606 736 736 a jako odměna dneska písnička na přání.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak teď bych chtěl poděkovat posluchačům, protože vlastně já koukám na čas, od kdy jsme naposledy mluvili, a je to 8 minut. Takže 8 minut čekají na výsledky dnešního souboje. Takže klobouk dolů. Vy, co třeba stojíte před barákem, přijeli jste domů a říkáte si, tak to počkej, tak to ještě musím počkat. Občas se mi to stane, že mi třeba mý kamarádi to říkají, Honzo, musíte to říkat rychleji ty výsledky. Jo, ale no jo, no, tak museli jsme tohleto odehrát. Pojďme si připomenout dnešní ukázku, kterou si vymyslela. A do té hudby pojďme říkat už SMSky, co píšou.
1: No, je jeden tábor. Já jsem ti to říkala.
0: Protože ty jsi říkala, že to bude zase hrozně těžký, ale...
1: No, myslela jsem si to bála. Já jsem se toho fakt bála, jo. A ještě ty jsi mě tím tak vyděsil. Ale není, tady je fakt jako jeden tábor.
0: No tak pojďme na hlasovky teda. SMSky jsou jasný, a co hlasovky?
2: Ahoj, tady Zdeněk, zrovna valím domů z práce a když jsem to tak poslouchal, tak bych to typoval na ten horor, co jste teda říkali, tak podle té znělky Elm Street. Čau.
0: Čau Zdeňku, Freddy Krueger, noční můra. Jdeme na další hlasovku.
3: Ahoj, ten horor jsem viděla, myslím, že se to jmenuje, počkej, Vymítač ďábla a v angličtině to, myslím, že Exorcist. Ty přesně nevím ten anglický název, protože neumím anglicky moc, ale myslím, že to je v češtině Vymítač ďábla. Ale je to teda fakt jako odporný film, jo. Mějte hezký víkend.
0: I tobě, Alčo, krásný víkend. A do třídice, kdo to rozlouskne, je to noční můra, Elm Street, Freddy Krueger, anebo Vymítač ďábla. Kdo je na telefonu?
4: Ahoj, tady Klára.
0: Kláro, ahoj. Tak co to je teda?
4: Je to Vymítač ďábla.
0: A je to správně.
1: Máš to dobře.
0: Rok 1973, viděla jsi tady ten horor?
4: No, viděla jsem nějaký útržky, když jsem byla mladší, ale myslím si, že jsem na to úplně neměla sílu pustit si to celý. Spíš to mám zafixovaný s tou hudbou z toho.
0: Ono jako, když se vezme jako mladší, co to je, že jo, protože mě jedna vzdálená teta naše pustila horor právě Noční můru Elm Street Freddyho, tak myslím, že mi bylo 6 let. A já, když prý rodiče vtrhli do té místnosti, kde ten film běžel, že mi to ta teta pustila, tak jsem prý měl tak vykulený oči, že se to nedá popsat.
1: Vidíš, ale vypěstovala v tobě tu zálibu na horory.
0: Ano, to je pravda, to je pravda. Opravdu já tady ty filmy mám hodně rád. Kort tady s tou jako tím duchovno. Jo, to je za mě lepší než takový ty krváky, texasí masakr. To se spíš jako člověk jako zhnusí u té televize. Ale tady, tady se opravdu potom večer bojí. Tak Kláro, jaký je tvůj nejoblíbenější horor?
4: No, já jsem na horory koukala zhruba kolem těch 15 let.
0: To tak bývá, ano.
4: Neměla odvahu. A to byl ten texaský masakr, no.
0: Jasně, takže u tebe tedy vítězí texaský masakr motorovou pilou. Dobře, tak od hororu úplně odbočíme někam do lepší sféry pro tebe, a to je muzika. Co ti zahrajeme takhle odpoledne?
4: Já bych chtěla písničku Afterlife, novinku od Mirai.
0: Novinku od Mirai ti tam dáme, a komu to všemu zahrajeme?
4: Tak všem poslouchaj pravidelně relax, stejně jako já, minimálně na cestě z práce, protože jindy nemají možnost. A no, prostě všem dětem, který jsou teďka se mnou v autě a všem posluchačům.
0: Tak díky, že jsme součástí příjemné cesty z práce, protože to příjemný určitě je. Užij si víkend a tady jsou nejnovější Mirai. Ahoj, Kláro.
1: Ahoj.
4: Díky taky, ahoj.
5: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Od mikrofonu vás zdraví Terka a máme přesně 16 hodin.
1: Volební víkend už odstartoval v městech i obcích a Česko čeká chladný podzimní víkend.
2: Relax Radio.
1: Důležitý volební víkend začíná dnes také na Kladensku. Volební místnosti se otevřely ve 2 hodiny odpoledne a lidé rozhodnou o novém složení městských a obecních zastupitelstev. Na Kladně budou vybírat také senátora. V Kačici navíc proběhne obecní referendum. Volit bude možné dnes do 10 hodin večer a znovu v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Berounské centrum duševní rehabilitace při této příležitosti upozorňuje na důležitost psychické pohody. Nabízí také docházkový stacionár s intenzivním psychoterapeutickým programem. Pacienti tak mohou využít odbornou pomoc a zároveň zůstat v kontaktu se svými blízkými. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Příbrami Martina Beránková nám přiblíží, jak to je aktuálně s nezaměstnaností ve Středočeském kraji.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se v září snížila na hodnotu 4,2%. Počet uchazečů o zaměstnání tak klesl na 42 800 a v evidenci Úřadu práce ve Středočeském kraji ubylo 286 uchazečů. Poklesu nezaměstnanosti přispěli především uchazeči, kteří z evidence Úřadu práce odcházeli do pokračujících sezónních zaměstnání, ale také přetrvávající vysoká poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle napříč průmyslem. Myslovými odpory.
1: Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do České republiky. V Černoučku na Litoměřicku se krátce před 15. hodinou zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čel kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes novinářům Pavel.
2: Sport.
1: Ve věku 99 let ve středu zemřel bývalý děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Estrojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně máme 12 stupňů, obloha je zatažená, večer se budou teploty pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. V noci se objeví přehánky a teploty zůstanou na 10 stupních. Zítra ráno bude převážně zataženo s deštěm a teploty budou ukazovat 11 stupňů Celsia. Já se s vámi loučím a přeji vám klidný víkend a budu se na vás těšit zase v pondělí.
0: Sotva dojdu do studia a ty už zase bereš kramle.
1: Já za to nemůžu, že jsi tu měla být dopoledne a nebyla jsi.
0: No to se tak občas stává. My tady v rádiu se takhle občas vyměňujeme, jsme kolegiální, takže když potřebuje někdo třeba vystřídat, tak se vystřídáme, no.
1: No, teď já proti tomu vůbec nic nemám tady.
0: Tak to je dobře. Tak já ti přeju také hezký víkend.
1: Já tobě taky, Teresko.
0: A vás čeká za malou chvilku už LP s písničkou Golden na rádiu Relax. Tak doufám, že si vychutnáte, ať už LP, tak naše společné vysílání.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: To byla slibovaná LP s písničkou Golden na rádiu Relax a odpolední kaleidoskop už je v plném proudu. Dnes bude vysílání se mnou s Terkou a doufám, že si ho společně užijeme. Čeká nás třeba Meghan Trainor nebo Smith a nebo taky Shakira. To je hudba, kterou jsem pro vás vybrala a doufám, že se vám můj výběr bude líbit. Každopádně dnes, kdybyste chtěli hudby ještě o trochu víc, tak můžete vyrazit do našeho klubu Rádia Relax, kde ve 22 hodin začíná super party s DJem Tomášem, no a na kavárně. Tam bude Marty už v 21 hodin.
1: Léta 80. hity 90.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. října. Tento den roku 1929 se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menší.
1: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
0: Zemřel v roce 1988 v Brně. Roku 1940 se v Liverpoolu narodil jeden z nejvýznamnějších muzikantů historie, člen Beatles John Lennon. Byl zastřelen před svým domem v New Yorku 8. prosince 1980. Shodou okolností jeho syn Sean přišel na svět také tento den v roce 1975. Roku 1930 poprvé pilotovala transkontinentální let žena. Jmenovala se Laura Ingalls. O 17 let později proběhl první telefonický hovor mezi jedoucím autem a letadlem. Ročník 1940

11. září 1987 ve svém domě. Roku 1973 se po šestiletém manželství rozváděl s manželkou Priscilou, král rock'n'rollu Elvis Presley.

Máme pátek 9. října, 16 hodin a 23 minut, k tomu vy posloucháte Radio Relax. No a během toho dnešního odpoledne a večera můžete mít na plánu hned několik věcí. Říkali jsme si, že dneska náš klub i kavárna jsou pro vás otevřeny, a nebo taky můžete zajít fandit Rytířům tady u nás na Kladně, protože od 18 hodin budou hrát s Mladou Boleslaví. No ale kdybyste nechtěli ani křepčit na diskotéce a ani jít fandit hokejistům, tak můžete dneska mít poměrně klidný večer, ale i tak zajímavý, protože dnes v České republice nejspíš bude k vidění jeden velmi pěkný úkaz. Co to bude, to se dozvíte za malou chvilku, tak zůstaňte s relaxem a poslouchejte. Relax.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem

Tento víkend si můžete užít krásný podzimní program na v Zooparku Zájezd. Uskuteční se tam totiž tradiční drakiáda. Od 10.30 až do 16.30 hodin se budou na lůce u zoo pouštět draci. Vezměte si vlastního draka a nebo si ho na místě na pokladně můžete zakoupit. V sobotu i v neděli si můžete také v zoo vydlabat dýni nebo navštívit dřevěnou dílničku. Na programu budou i komentovaná krmení chameleonů, jízdy na ponících, loutkové divadlo a podzimní kvízová stezka. Tak pokud ještě nemáte plány na víkend, tak podzimní víkend si můžete užít v Zooparku Zájezd.

0: Posloucháte Radio Relax, no a já mám pro vás tip na dnešní večer. Pokud chcete zažít klidný večer, tak právě dnes, 9. října, má Zemi zasáhnout geomagnetická bouře po sérii silných slunečních erupcí, což přináší šanci na pozorování polární záře i tady u nás v České republice. K Zemi míří oblak, který je nabitý částicemi ze sluneční erupce. No a polární záře může být viditelná nízko nad severním obzorem, pokud to umožní počasí a dostatečná síla geomagnetického pole. Jak to můžete zaručit, abyste viděli tu polární záři? Tak najděte si tmavé místo, vyhněte se městskému světelnému znečištění, potom sledujte severní obzor, což znamená, že se musíte dívat kousek nízko jenom nad sever. No a zapněte na svém telefonu noční režim focení. Fotoaparát totiž častokrát dokáže slabou záři zachytit lépe než lidské oko. No a kdybyste potřebovali vědět nějaké další informace a dozvědět se, kde zrovna je ta záře vidět, tak můžete se podívat na stránku Space Weather Live. To je stránka, která vám možná řekne ještě pár informací právě o tom dnešním večeru. Každopádně, pokud uvidíte něco takového, tak nám to pošlete na náš Facebook nebo Instagram, protože my jsme určitě zvědaví, jestli se vám polární záře dokáže ukázat a vy ji dokážete zachytit. Těšíme se na to.
1: Relax. Relax Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Jste

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V ulici Pražská v Loděnici se stala dopravní nehoda, a to nákladního automobilu a motocyklu. Jedná se o hlavní silnici v Loděnici, tak prosím projíždějte opatrně a kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dejte vědět. Při pátku přejeme samozřejmě šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte.

AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz

0: Máme 2 minuty po 17. hodině a vy posloucháte Radio Relax a odpolední Kaleidoskop.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Dnešní večerní a noční teploty klesnou až na 6 stupňů Celzia. Zítra potom nás čeká polojasno a teploty okolo 12 stupňů. A my vstupujeme do naší další společné hodinky. Můžete se těšit na Aden Foyer s písničkou Hello Radio a nebo taky na parádní hit z 90. let, na který já se těším a znamená moje dětství, tak doufám, že i pro vás to bude parádní písnička na to, abyste ten páteční večer klidně rozjeli a klidně i doma.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: V rámci dnešního odpoledního vysílání na rádiu Relax se budeme bavit o mužích a o jejich výšce. Konkrétně si prozradíme žebříček 10 zemí, ve kterých se nachází ti nejvyšší muži. Dámy, pokud máte rádi vysoké muže, tak mi napište na číslo 606-736-736 a při nejlepším si klidně můžete tipnout, v jaké zemi se právě ti nejvyšší muži nachází. Napište mi, ale nebojte se, žebříček už za malou chvilku tady na Relaxu. Teď už písnička Oh My Lord na rádiu Relax.
1: Největší hity Relax Radio.

0: hodnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Statistiky ukazují, že 10 zemí s nejvyššími muži existují. Na 10. místě je Slovinsko. Pak tady máme na 9. místě Slovensko. Na 8. místě Lotyšsko, no a na 7. místě můžeme objevit třeba i Česko. Jedná se o 10 zemí, kde jsou opravdu ti nejvyšší muži v průměru. No a v Česku se třeba pohybují muži okolo 181 cm. Pak tady máme na 6. místě Dánsko, no a těch zbylých 5 zemí, to se dozvíte za malou chvilku. Máte nějaké tipy? Napište mi na 606 736 736.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: Posloucháte Rádio Relax, a my dnes odpoledne řešíme to, v jaké zemi jsou ti nejvyšší muži. Objednali jsme si tady žebříček 10 zemí, objednali jsme si ho a taky jsme si ho tady řekli samozřejmě. Na 10. místě je Slovinsko, na 7. místě jsme zjistili, že je Česká republika, no a jak to vypadá dál? Na 5. místě je Island, na 4. je Bosna a Hercegovina, na 4. místě máme Estonsko, na 2. místě Černou horu, která má muže okolo 185 cm vysoké. No a na 1. místě, je Nizozemsko. Průměrná výška je něco přes 185 cm, což jsou skoro 2metroví muži. Pro nás menší už to není tak velký rozdíl, jestli má někdo 2 metry nebo 185 cm, vždycky na ně budeme koukat do výšky. No a mám tady zprávu od Honzy, který správně typoval, že právě v Nizozemsku jsou ti nejvyšší muži. Byli jste se tam někdy podívat? Máte pocit, že když procházíte ulicí, takže všichni okolo vás jsou vyšší než vy? Zajímalo by mě, jestli na to máte nějaký podobný takový názor. Každopádně to, že se Česká republika umístila na 7. místě v žebříčku 10 nejvyšších mužů, zní docela dobře. Já mám ráda vysoké muže a jsem ráda, že ta naše země se tam objevila.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: bursting at the sea. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ulici Pražská v Loděnici pořád a stále probíhá záchrana akce v rámci této dopravní nehody automobilu a motocyklu. Tak projíždějte opatrně a potom tady máme komplikaci na D5 při příjezdu do Prahy. Tam je velká kolona, tak s ní prosím počítejte, že se zdržíte. Kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, neváhejte mi je dávat vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.

0: Krásný páteční večer, máme 18 hodin a 1,5 minuty k tomu a vy posloucháte Radio Relax.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku okolo 11 stupňů Celsia, v noci se nám potom ochladí až na 6 stupňů Celsia a můžeme očekávat i slabý déšť. Zítra potom nejvyšší teploty okolo 13 stupňů. No a nezapomeňte, v noci se dá taky nejspíš tady u nás v Česku pozorovat polární záře. Tak hezký večer. No ale ještě než úplně zapadne slunko a bude tma, tak vy posloucháte Radio Relax a ten dnešní páteční den si můžeme jakkoliv užít. A můžeme si ho užít třeba s hudbou.
3: Mám prostě od pámička boky jako skříň, jsem na plát, když...
0: Eva Farná, boky jako skříň, už za malou chvilku na Relaxu. Máte se na co těšit, tak poslouchejte dál. Krásný páteční večer.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
4: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

čase 18 hodin a 11 minut posloucháte večerní Kaleidoskop s Terkou. No a já jsem dneska vás chtěla informovat o takové neuvěřitelné události. A přišla mi ve finále tak neuvěřitelná, že jsem si tu informaci musela ověřit a díky bohu, že jsem to tak udělala, protože to byl takový mírný hoax a fake na Instagramu. Každopádně, o co konkrétně šlo, to vám povím už za malou chvilku, ale ponaučení z toho je, to, co vidíte na internetu, často, ale opravdu často, nemusí být vůbec pravda. Takže ověřujte, ověřujte a ověřujte. Relax.

0: bych vám řekla, že dnes dopoledne na našem letišti přistála úžasná mega galaktická loď Millennium Falcon. To bych vám řekla, kdybych si neověřila informace. Protože mi to přišlo velmi zvláštní a divné, tak jsem si je ověřila a jedná se o hoax. Jde o to, že na letišti Václava Havla můžete aktuálně vidět gigantický model lodi Millennium Falcon, ale ten se nachází v příletové části na terminálu 2, je k němu vstupné zdarma, no a je celý postavený z Lego kostiček. Každopádně fotka, která obletěla Českou republiku, je taková, že přímo na příletové ploše venku stojí právě tato loď Millennium Falcon a vypadá to, že do ní jdou tankovat nějaké palivo. Tak není tomu tak, je to pouze část výstavy, která se aktuálně nachází na letišti Václava Havla, ale i tak si myslím, že to je příjemná a fajn věc, takže pokud jste fanoušci Star Wars, tak zavítejte na letiště. Můžete tam loď vidět, ale neuvidíte ji, jak tankuje, nebojte se.
1: Relax Radio. Mám prostě

Posloucháte Radio Relax a já pro vás mám informaci o tom, že Pitbull dnes vydal nové album. Najdete na něm rovnou 24 songů, no a jmenuje se Pitcoin. Písničky z tohoto alba doufám, že brzy uslyšíte u nás na Relaxu, ale my si na tu počest dáme písničku Celebrate od něj z roku 2014. Tahle písnička znamená oslavu, no a já se zítra chystám slavit. Chystám se slavit s Aneškou její 20. narozeniny, takže jí přeju všechno nejlepší a pokud se chystáte slavit i vy, ať už dneska, v pátek večer, anebo třeba zítra, v sobotu, tak vám přeju také všechno nejlepší a party si pořádně užijte. Teď teda písnička Celebrate od Pitbulla na Rádiu Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.

To byla písnička od Marka Ztraceného, Tak se nezlob. Je to písnička, je to úvodní single z jeho 6. studiového alba Planeta jménem Stres z roku 2020. Vyšla 14. února symbolicky na Valentína a jak si můžete všimnout, tak je věnovaná jeho manželce. Každopádně Marek Ztracený má aktuálně tak trochu pozastavenou jeho koncertní kariéru, ale co víme je, že v červnu a červenci v roce 2027 se opět vrací na pódium a můžete ho vidět třeba v Železné Rudě, protože tam bude jeho tour, která se jmenuje Marek Ztracený na Šumavě. Tak na to se můžete těšit, pokud jste velcími fanoušci Marka Ztraceného. No ale my tady na Radio Relax vám nabízíme i další hudbu. Třeba Giant Rooks, Ava Max anebo R5 s písničkou Loud.

0: Relax Radio, dopravní servis.
1: Pokud se aktuálně chcete dostat z Prahy nebo do Prahy, tak to rozhodně nedoporučujeme přes Ořech, protože tam se aktuálně můžete zdržet až 15 minut. No a dopravní nehoda v loděnici nákladního automobilu a motorky v ulici Pražská, tak ta stále probíhá, tu stále odklízejí. Tak pokud můžete, oběťte to, kudy to půjde. Šťastnou cestu a krásný páteční večer.

a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Minutu po 19. hodině se jdeme podívat na počasí.
1: Relax Radio.
0: Aktuálně máme venku okolo 9 stupňů Celsia, v noci se potom ochladí až na 6 stupňů, no a můžeme očekávat taky déšť, který začne okolo 11. hodiny. Zítra potom nejvyšší teploty okolo 13 stupňů Celsia, polojasno a déšť nás snad mine. Ale počítejte s tím, že v noci, pokud bude dobrá viditelnost, tak můžete pozorovat polární záři. A to je ode mě pro dnešek vše. Uslyšíme se zase společně v pondělí, já se na vás budu těšit. Užijte si víkend, přejeme vám samozřejmě víkend ve společnosti Rádia Relax a pokud se dnes chystáte na naší kavárnu nebo klub, tak budeme moc rádi a určitě se uslyšíme ještě brzy. Takže teď si dáme písničku za malou chvilku od Squeeze Blue Jeans. Tím se dnešní večer podle mě dostatečně rozproudí, tak si ho užijte, krásný víkend a v pondělí zase naslyšenou.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Velká Ozzyho Osborna Sharon. O rok mladší je rodák ze skotského Glasgow, kytarista a zpěvák skupiny Ultravox, Mitch Ure. 10. října roku 1857 zemřel vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Psal se rok 1845, když byla v Annapolis otevřena Akademie amerického námořnictva. Přesně po 20 letech si nechal jistý John Hayes patentovat biliárovou kouli. Ročník 1955 je zpěvák David Lee Roth z americké hardrockové kapely Van Halen. Tento den roku 1870 byl položen základní kámen ke stavbě pevnosti Terezín. Roku 1912 byla dokončena stavba Panamského průplavu. O 20 let později se začal prodávat první syntetický čistící prostředek pro domácí použití. Ročník 1961 je baskytarista z Spandau Ballet Martin Kemp. O 3 roky později tento den začínaly v Tokiu olympijské hry. Narozeniny neslaví také americká zpěvačka Maya. Na svět přišla roku 1979. Relax Radio. Relax Radio. I got

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.